0: Česač menšinou po pečich je naštavusovanje te išče cele čerstve, cele mode, a tu ještě išče dost a nadost titulu na nas čakaja. Snedač možoče mezdrujim k tutem titulam.
1: Rika beži k morju, od Anke Lautenbacha zvišime.
0: Rajnči postrum a za nas tež Hanka Relcina. A náš satelit do Jensnišova rania je Mario Hess. S všetkými tutými titulami stavač.

Janreho miješe šako za nas hižo športove vuslječki, a bo ješče runje Bettina Vendrotova, a dalšu športovu povješč mam netko ja ješče za vas. Marian Jos Lena bi na 8.30. triatlonovem vubiđovanju Knappenman najlepši serbski vopčelnik na olimpijske distance. Po 1,5 kilometrach vevođe ci Žonjanského jezera, 40 kilometrach na kolesu a bihanske distance dressage kilometru dobeža Lenjan jako 22. ze 166 muži docela. Starobne klasy vodobis se Marian Jour druhé miestno. Na olimpijské distance startovali byšte tiež rodžina Horjanka Tadija Šeferec a rodžina Radvočan Daniel Nuk. Vokličanka Teresa Vincena vubečovaše so na sprintové distance. Serbia potakým tiež úspešní byli na letuším knapmenie při Cižonianským jezeru.

Adanova hat die Junior startet ja mit Wiesertisch, Skuknienschkom, da Porte geht, dann machen wir erstem, mehrstruim, tote Termine zapisane. Jens hat das Adkasso Rada za serbske Naležnostsche na Posejenje a do popudnju Stürjoch, sachskim krenem sie mit Rejdenach. Posejenje je zjaune a treje nekak do večera šestčich. Thema je mjestruim vusljetki evaluacije koncepta 2+, a do poručenja k polepšenju. Jenaš išče dženca možete namjeti za myto za hospodarstvo založby za serbski lud zapodač. Požadajte se, abo namjetujte předozače, kotruž si po vašim měněňu myto zasluží. Zamier myta je spichovanje dvůrečnostče a poslužbu abo produktu, kotruž su vůzko ze serbským ludom zjazane honorovač. Dženca a Jutze môža starší svoje šulske nováčky za přichodno šulske leto 2026-2027-2020 podajče 2027-2028 v šule Čišinska v Pančicach Kukovie Přizivič. Dženca od rania 7 do popodňa cioch. Mesačne zromadne spievanie zjazka serbských spievorských tovarstvov v septembre to odmieso Jutze, a to kaž přeco po púdňu abo na večer šestčich v kurovej rumnosti serbského ľudového ansambla. Všetci zájemci sú vútrobne vítaní. A rečná hodina za dorosčených rádvorju? Ta poskyčí sa znova od Rafaela Vičazovie Jutze od napoštyrioch do napopečich.

0: dong dong, hier schießt Menschino, da schießt sich.
1: Nabožné slovo.
2: Tuto ima dženca Judith Smolina z Nebelčic.
3: Prozine su nima, liča so pomalo z nami rožonuje, a s tým tiež čas ličného dôla. Mejach začišť, zo bych už si lica vo sebe veľa z našeho svojbného a prečesko krua do horu dojeli. Pučovač, v přírodže byč, se to ľubič dať. Što vy za čas takého pučovania činiče? Na šulským vuleče poda so riadona tiež na pučovanie. Viečina džiči so do vôbokie rozmovy poda, druze nešto spievachu abo so přes žorty smiachu. Dvajo, pak kročeš daj zromanie a so rúžuc modleš daj. Šta dobimo hevak činič, tak čas najmenša zmysla po ne vúžijemo, vonaj reknoš daj. Wow, si myslach, to nesmi ešte na pučovanským dňu ze šulu doživiva. Hulcaj so samo zrozumlive vši stučky rúžuca modleš daj. Dopom nich so na to, že som so ja pre nie kruč sama z prečoku rúžuc modliva. Vidžu to ešte pred očomaj. Kak smuj na svetovom zatkaniu modžine v Kölne na vujku vuku bežavoj a so při tým modlivoj. Tež modostni, kýž putniku ja do grupky, abo so na mladý festivalu v Međugorje vopčila, šuče je Rožoc vážny převod. Rožoc pak nie je nam jenož převod při putnikovaniu a pučovaniu, ale vo sebe ve šinnom dňu, při staroščach, při veselu a tež v svobodnom času.
0: Nábožný svôk dnejma dženca Judith Smolina z Nebelčic na doku a zamovitosť či tamnejšie vosady.

A zbožuni budu če zavješče tež s tutimi titulemi džencerano. So do sveta podač, možeme se menujce s Anu Mariju Prečnederec. Amo, trichi vas po žomach srpsko rozvosa s Denisom Menzelom. A tež Michaela Melcerova je džencerano zase podla. Všetky tuto titule čakajú potajkým na nás hač do sedmich. A netko, že tu najprv raz dále z spievavku z Bujko Britanisky, z Adele menujúce Make You Feel My Love, ona spieva. Dobre ranie, tu je Srbský rozhlas.

0: Kaczki!
1: Što da, vaš nan tam lepši otuje, Beno.
2: Žane zdači, Mira. O svojih idejach za trening mi zvieča ničo nie poveda. Šož esat kopački nastupa, necha za mnou hina kôpka džeč. Hať ze zbytkom ústva.
1: Myslím si, co je to dobrá vec. Je dere za atmosféru v ústve. Ty šnímaš na novú osobitú pozíciu.
2: Hej teda, a za neho je to tak tiež ľuhšo. S tým mám menej diskusiu. Chceme však všetci rač. A vše tuto naše pšeča, to by u nekak húba lanzovač. Tak je mi rozklad.
3: Hej, dieči! Vy ste dobili biehač a vaše myšky vočoplič. Nic vaše jazyky.
1: Sme emčipni. Što se si dženca za tréning vymyslil, ujo Arimo?
4: Aha, to vidíče jo před sobou.
1: To vúpada kaž nikajke staré myši.
4: To na tom záleží, zo to staré myši sú. Myši, kotrež sem ze svomu pieniu.
2: Začo, baba?
4: Stupče so tola raz z jednej nohu na tajký mych.
1: To nínže tak derie. Neste ju kruče. Moja noha šon čas kava.
4: Vo to dže. Dženca zvučujeme balanzovanie.
1: A za to vúžívame staré myši ze svomu? Vopravde?
4: Spýtaj tola raz na tajky myše z jednej nohu runovahu džeržeč.
2: To je šun pravo úžadanie.
1: Vopravde, to je češa hací myslach.
4: A to je hakle prvný test. Popravne zvučovania netko pšindu. Přitom, že přeco o to, zo spýtače nohu na myše stejo stabilizovač. Šo jedne z kotrie pozícii na nun stupiče. S tým vašu muskulatúru a vaše začuče za runovahu trénujete.
1: A rie nám to požišo pomha, dokud sme potom v dvúbojach štabilnejší.
4: Aj, celé pravje. A nic je nojš v dvúbojach, ale v veľších situáciách.
1: Ach, tute myši maja balansu máte byť. Prajte tola nedom, som tajke, že nou husto v internete vidžova.
4: Aj, ja tiež. Ale noch cuch nedom mate za cuve mústvo kupič. Dürbiu šak tajke vúdavky s vašimi čvonskými přinožkami vúrunač. Tovastvo a kasa je za mne tiež kus kaj špalangzova mata. A to je potom derie, když se z kreativitu pomač vieš. Nietka pa konce zbiesadu, vaše jazyky viace žaden trénink netrebaja.

0: На посетнихе.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Budušinje su konc tydzenja 8. staromješanski festival Voda v umjostvo svetvo svičili. Po informacijach za reduariu je od piatka do nidžele viace hač 25 tisac hosči mirlivje a bez rozestajenju při dobrym vedre svičivo. Jeden z vjaškov bi kronovanje druheje budyskeje žonopoweje kralony. Wotnětka reprezentuje budyšanka Julia Becker, sprewine město a budyský žonop na wikach a zjavnych zarjadowaniach. Serbski muzej wobdźěli so na staroměšćanskim festivalu ze serbskim wědźenjom pod heslom Nowa doba vo Serbach po wojenskim času hač do zažneho NDR-skeho časa. Festival twierdzi je hudźby Nukstok, kunc tydźenja Nuknicy je niedźe 230 ludzi wopytało. Mjez druhim witachu tam hosći z polskeje, českeje a białoruskeje. Piatk a sobotu zahudźi do hromady 6 skupinu mjez druhim z Kamjenca a Lipska. Nimo hudźby poskićachu tam tež aktivity kaž blidowy kicker a koparski turnier. Kež za reduario zdzielišu bi letuši Nukstok z novým menším konceptom v úspěšný, tuž chci džajn přichodže tiež dále vesť. Viaca ač 200 opetuario je čera na lečný koncert kura Mea do Radvoja přišlo. Zaklinčachu vúrysky z oratoria na lečo a dalšie spivy, kotrž so lečo na usy opisuje. Jako hoši bychu si mienio rivanskú skupinu Vúžičanka přeprosili, mnozo opetuare koncerta, kociž pokadžachu ve větši ličbě tež z dalšie okoliny zvonka Radvoja, kvalachu nevšedne příjemnú atmosféru pod vůlkými štomami na cokvini vůdce. S koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu riad zariadovaniu kulturneje zárody serbského ľudova ansambla Budyšin zakončil. Doromady štonače koncertu stane sobotu v opytalnie 1800 hosči zdzieli novinský rečnik SLA Štefan Cuška-Malink. To je nekak cista viace a člony, s čímž sú zamoviči spokojom. Při autodroze pola vujezda nastava tu kvilu na doromady 8 hektarach pvoniny vosebita fotovoltaikova připrava. Předozače Anumar z Ingolstadta dá tam viace hač 10 000 solárnych modulov připravič, a to tak, so hodži so ratarska pvonina pod nimi dále vúživač. Agri-PV připrava má 7 MW energie produkovač a 1800 domácnosťů z milinu zastarač. K tomu natvaria tiež skvát za milinu. Kež předozače informuje, investuje vone niedže 4,9 miliónu euro do projekta, a numávo pospodária hižo 2 leče solárny park pola hodžia, tun zastaruje viace hač 10 000 domiacnosťu z milinu. Marian Žur z Lena bie na 8. triatlonovom vúbeđovaniu knapme najlepší serbský vobdželník na olympijské distance. Po 1,5 kilometrach ve vodže Cižonjanského jezora, 40 kilometrach na kolesu a bihanské distance 10 kilometrov dobeža Lenjan jako 22 ze 160 muži do cíla. Staromnej klasy vúdoby si Marian Žur druhé miestno. Na olympijské distance startovaj byštej tiež rodžená Horjanka Tadija Šeferec a rodžený Radvočan Daniel Nuk. Vokličanka Teresa Vencena vúbeđovaše so na šprintovej distance. A to bych upovešče, kýž namakače tiež na našich internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słońce skadza, ale liście są jeżo za so chyba, w ostatnie wici, kojte z jego zapada dżęca wici kwieje, pomiany czupwo maksymalnie 6-20 stopniu, ale do południa dobimy ze szwielemi liczyć od przypódnia potem sucho.
3: Wszystko ok naszym końcu na puczach, a na drogach. Tuż wam dobrą jezbu.
1: Serbski rozwóz.
3: Mieli zapak, wam jeszcze nieco napadnie, niekaki błyskacz, kipa za sobotkat, haczy albo kopi, zwolnczy ratu tu do studia. Bettina je przy telefonie pod 0591 733 400.

Česač menšino do sedmich je, tole su naše pokyvy do čenstnišeho dňa. Čenca večo, vúseva zaso moda žuma, radio zatkula a to večo vosemich zabieraja so s tým, kak môžeče najlepie stres previnúť. Čenca zetka so rada za serbske náležnosti na posedženie a to po podňu štyrioch sakským krajným semi Dreždanach. Posedženie to je zjavne a traje do nekak šestčich. Thema sú miestrujem vúsledky evaluácie koncepta 2+ a doporučenia k polepšeniu. Jenojšišče dženca môžeče namiety za myto za hospodárstvo záležby za serbský ľud zapodať. Zapodajče, abo namietujče předovzače, kotrež si po vašem meneniu myto zaslúži. Dženca ajúce môže starší svoje šulské nováčky za příchodné šulské leto 2027-2028 šuli Čišinského pančica Chukovie Přizivič. Dženca od sedmých docioch. Mesačné zromatné spievanie zjazka serbských spievarských tovarstvo v septembrie to odmie so júce, kež přeco, večer šestčich v kórovej rumnosti serbského ľudová ansambla. Skulova pokažace páter Fabian Rička, referent za politickú komunikáciu jezuitskie svúžby za čekajnco nemský, přeprošuje na zromadnú rozmovu vo názoneniach a prašeniach zvisku s připučovaniom čekajncu. Júce od 7 do 9 budyským ekumenickým dachanským vopkoče.

Sportové vůzkytky tuto konca týdňa zmie za nás nedom Jan Reho. Do toho pak poladneme ještě raz na sportové vůzkytky Knappenmänner, kotrušako je so tutun kunz týdženja vodmiu, vosoma cílcete triatlonové vůbědžovanie při Cižonjanským jezeru tobě a Marian Žur z Lena by najvúspěšnější Serb, tak rec najvúspěšnější vopčenik na tuté olympijské distance. Po 1,5 kilometrach ve vodže Cižonjanského jezera, 40 kilometrach na kolesu a běhanské distance 10 kilometrů doběža Lena jako 22. ze 166 muži do cíla. V starobní klase vůdá by si Marian Žur s tým druhé místno. A nimo něho bych utéž ještě na olympijské distance startovalo i rodžina Horjanka, Tadija Šeferec a tež rodžina Rádvorčan Daniel Nuk. Nimo něho by tam tež Teresa Věncina startovala vona vůbečová so na sprintové distance. Další sportové vůsledky zmije za nás nedom Jan Rehon.

0: zatkula.
1: Naštane hevak.
2: V útoru jedna klauzúra, popodňu korová proba, večer zase tréning. A všichni deň čakajú v žuli zase test a přednošk. Štú z nás túto situáciu neznaje. Všetko sa kopí. Ani máš chvíle raz tak pravie odpočnúť, bez toho zopada sa 4 týdne do luxusového all-inclusive hotela. Kak stres docela nastáva a kajke sú strategie k odpobaraniu stresa, s tým zabieráme sa v našim příchodnom vysvaniu Zatkule. Tuž nezabúďte rádio zapiknúť.
0: Zatkula.
1: Zatkula.
3: Nic savage.
1: Jen savage.

do nového týždňa startujeme vizo týž zase z dosť a na dosť. Poky vami, tu máme v obja. Čenca vúceva zase moda žuma, rádio zatkula a to večo vosmich. Sakska rada za serbske náležnosti zetka so Čenca na zjavne posledženie po púdňu 4, tute traje nekak 2 hodžinie. Tema je miestru im evaluácia koncepta 2+ a doporučenia k polepšeniu. Jenež ešte Čenca môžeče namiete za mytr za hospodárstvo za voľžby za serbský ľud zapodač. Požadajte so s vašim závodom alebo namietujte předozače, ktorýž si po vašem mineniu mytr zaslúži. Čenca a Jutce môža starší svoje šulské nováčky za přichodno šulské leto 2027-2028 v šuli Čišinského v Pančicach Kukovie Přizivič. Čenca od 7. do 10. Riečna hodina za dorosčených v Rádvorju, ta poskyči so Jutce znova od Rafaela Vičazovie a to od napo 4. do napo 5. A domojnice letnika 2026 Asič Zári preprošuje všetkých přečelov a zajímcov na letní svedžin v lečnem nezdže v Vulkých Šťárach. Jutce, nie, sredu, vod na poštyrioch preprošuje na kofi a tykans a cíča s vami mestrým spivač a vezatýž rejovač. Nimo toho môžete sa týž vo projekte a vo přichodnom letniku intenzívneho kurza informovať a so s domojníkami a rečnými trenérmi rozmoviť.

0: Sí.
1: Što da, vaš nan tam lepšio tu je, Beno.
2: Žane zdači, Mira. Po svojih idejach za trening mi zvječa ničo nie poveda. Šož esat kopački nastupa, neša za mnou hina kuopka džeč. Hat ze zbytkom ústva.
1: Myslím si, že je to dobrá věc. Je děre za atmosféru ve mústve. Když nímaš danou vosebitu poziciu.
2: Hajte ja, a za něho je to tak tež luchšo. S tým mám méně diskusiu. Chceme však šíce rač. A vše tuto naše přeča, to by u někak ubalanzovač. Tak je mi rozklad.
3: Hej, děti! Vy ste dobili běhač a vaše myšky vočoplič. Nic vaše jazyky.
1: Sme emčipni. Što se si dženca za trénink vymyslil, ujo Arimo?
4: Aha, to vidíče jo před sobou.
1: To vůbala kaž nikajke staré myši.
4: To na tom záleží, zo to staré myši sú. Myši, kotrež sem ze svomu pieniu.
2: Začo, baba?
4: Stupče so tola raz z jednej nohu na tajký mych.
1: To nínže tak derie. Neste ju kruče. Moja noha šun čas kava.
4: Vo to dže. Dženca zvučujeme balanzovanie.
1: A za to vúžívame staré myši ze svomu? Vopravde?
4: Spýtaj tola raz na tajký myše z jednej nohu runovahu džeržeč.
2: To je šun pravo vúžadanie.
1: Vopravde, to je češa hací myslach.
4: A to je hakle prvný test. Popravne zvučovania netko pšindu. Přitom, že přeco o to, zo spýtače nohu na myše stejo, stabilizovač. Šo jedne z kotrije pozicii na nun stupiče. S tým vašu muskulatúru a vaše začuče za runovahu trénujete.
1: A rie nám to požišo pomha, dokud sme potom v dvubojach stabilnejší.
4: Aj, celé pravje. A nic je nojš v dvubojach, ale v veľších situáciách.
1: Ach, tu ty myši maja balansu máte byť. Prajte tola nudom. Som tajke, že nou husto v internete vidiova.
4: Aj, ja tiež. Ale nochcuch nudom máte za cvé mústvo kúpič. Dúbiu však tajke vúdavky s vašimi čvonskými přinožkami vúrunač. Tuastvo a kasa je za mne tiež kús kaj špalangzová mata. A to je potom derie, když si z kreativitu pomačvieš. Nietko pa konce zbiesadu, vaše jazyky viace žaden tréning netrebaja.

0: a bimbom zvoní na počuviečich.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ranie. Budušenie sú konc týdňa 8. staromešťanský festival Voda v umiestvo z Cvitvo svičili. Po informáciách zariaduariu je od piatka do nedele viace hač 25,000 hostí mierlivé a bez rozestajeniu pri dobrom vedre svičivo. Jeden z viažkov je kronovanie druhé budyskie žonopoje kralone. Vodnetka reprezentuje budyšanka Julia Becker, šprivine miesto a budyský žonop na vikách a zjavných zariaduaniach. Serbski muzej v občeli so na staromešćanskim festivalu ze serbskim vidjenjom pod heslom Noa doba vo Serbach bojenskim času hač do zažného NDR-skeho časa. Festival tvrdeje hudžbe Nukstok, konstudžinja Nuknicu je nedže 230 ľudí vopetalo. Mestru im vitahu tam hosči z polskeje, českeje a bieloruskeje. Piatk a sobotu zahudži doromady 6 skupinu mestru im z Kamenca a Lipska. Nimo hudžbe poskyčahu tam tež aktivity, kajž blidovi kikar a koparski turnier. Kajž zariaduario zdžilišu by letuši Nukstok s novým menším konceptom v úspěšnu, tuž chcedžajun přichodže, tež tak dále vesť. Viace hač 200 opetuario je čera na liečný koncert Kura Mea do Radvoja přišlo. Zaklinčachu vúrysky z oratoria na liečo a dalšie spivy, kotrž so liečo na úsob opisuje. Jako hosči bych usi mienio rivanskú skupinu Vúžičanka přeprosili. Tuti ti švercore radvorske džiči rijuja, no z opetuario koncerta, kociš pokadžachu v väčšej ličbe, tiež z dalšie vokoliny zvonka Radvoja, kvalachu neušedne přijomnú atmosféru pod vúlkými štomami na cukvini vúce. S koncertom skupiny Jank a Hanka je so sobotu riad zariaduaniu kulturnie zárody serbského ľudového ansambla Budyšin zakončil. Doroma do štonače koncertu stajne sobotu v opetanie že 1800 hosti žili nuinský rečnik SLA Štefan Cuška Malink. To je nekak cista viace hačloni, s čím sú zamoviči spokojom. Při autodroze pola vujezda nastava dukvilu na doromadu 8 hektarach pvoniny vosebita fotovoltaikova připrava. Předozače Anumar z Ingolstadta da tam viace hač 10,000 solárnych modulov připravič a to tak, co hodži so ratarska pvonina pod nimi dale vuživač. Agri-PV připrava má 7 MW energie produkovač a 1800 domácnosťov z milinu zastarač. K tomu natvaria tiež skvat za milinu. Kež předovzače informuje, investuje vone niedže 4,9 miliónu euro do projekta. Anuma vo pospodária hižo 2 liče solárny park pola hodžia. Tun zastaruje viace hač 10,000 domácnosťov z milinu. Marian Žur z Lena by na 8.30. triatlonovom vubidžovaniu Knappenmann najlepší serbský vobdžilník na olympijské distance. Po 1,5 kilometrach ve vodže Cižonianského jezora, 40 kilometrach na kolesu a biehanské distance 10 kilometrov dobeža Lenian jako 22. ze 160 muži do cíla. Starobnej klasy vodobe si Marian Žur druhé miestno. Na olympijské distance startovali by štej tiež rodžená Horianka Tadija Šeferec a rodžený Radvočan Daniel Nuk. Voklečanka Teresa Viencena vubidžovaše so na sprintovej distance. A to one bychu naše džensnejšie povieščie, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Kajž připovědžené dženca ráno, so tu miholi budešině, hač do připodňa stajne za so širým mročele dež nesu od připodňa potom slunco so udrapa a jenež ište mročovky k dekorácii, to šo při věci kojtych maximálně 26 stopňach.
3: Durch die Lustgenzer Napuchara Nadruach Vesakski alle Nietzsche, Dackle, Naschimonio, Wuschiskim Kunzu, Pschewam Schimtusch, Dobro Jespu.
1: Serbski Rosbus.
4: Salut, ça va bien? Nutrek, oh, you are doing alright.

0: Institut za sorabistiku v Lipsku, gubvanišče a sleženišče na tamnišče univerzice, gdež studuja vedomostnice, kulturnice a přichodni vůčarjo serbštinu. Toton institut svědčí svoj jubilej. Lica v obsteji 570 let. Štú sú či, kociš tam studovachu? Kak ich púč dále gdeše? Što je im institut sobu na púč do živenia dal? K tomu netko zastupujo sta druhých Příklad. Monika Gerdesová je se rozmluvila z docentku a řeče spytnicu Praze s doktor Katiou Brankačkec. Ona je Lipsku votrostva, tam postišo študovala a po Ukrajinu maj semestru maj jako štipendiátka Praze, potom tam svoju dalšu živěnsku štěžku si pytala a tyž namakala.
1: Knini Brankačkec, što vy popravom dokvadně Praze na univerzitě činiče?
2: Also na univerzitě jsem je jenom na honorárnej báze přece jako učitelka serbštiny za řečnou praxu. A tam já podávám také serbštinu za zájemců jako přidatnou řeč, jako volbnou řeč a za pokročených tež. A hevák jsem já na plném místě přistajná na Akademii vědomostí ve Slovenském instituce a tam já činu řeče zpětné sledění. Vône sa zaberám za serbštinu, sorabistické sledženie, ale najhustíšo v prirovnaniu s druhými slovenskými rečmi. V poslednom času som ja netko započala obdivovať jeden slovník, jeden serbsko-český slovník, kýž ho sorabist Jiří Mudra v svojich letách započal a ja rado na tom džival a zbieral, ale mne je to bohužiaľ dokončiť mu. V tom slovník je všetko ešte mňa s serbským vúkňacími veľký zájem a sme to netko ako online slovník vozjevili.
1: Vyšte absolventka Sorabistického instituta Lipsk. Jak byš vy svoj studij tam opisala?
2: Nej, ja však jsem tu celé studij absolvovala v době, když ta profesora ještě nebyla obsadena. Já to obladuju jako vůlky zbožo v tom smysle, že je to dla jara věle všelakých docentů z Budešina jezdživo. Jsme měli opravdu, my nebyla pola všech, když jsou tedy v Budešině dělali. Já jsem poté, když měla jenom jara širokou paletu vůčovacích. Za studij je to něco dobré.
1: Kajký duch je knižiu nastupajú zromadnosť mes docentami a studentami?
2: My sme byli kajšie na malá svojba. My sme mali hodovničky. My sme vôlety zčinili, knes Richter je s nami, na zelové púčovanie kodžiu. My sme v Ventlande byli na exkurzii a tam sú byli všetci štipendiáči a zájemci podľa. Tam je sa serbs rečalo, tam je sa spievalo. Knes Richter je k nám do centrifúgy kodžiu a s nami tam spieval a pivo pivu a hej, my sme byli na svojbách a knes Richter je bol náš nad.
1: Što da přeječe zorabistickému institutu do přichoda?
2: No ja jom vizu přeju veľa angažovaných studentov, kýž pak tež so tam doma čuja na tej zorabistice. Tak až je to pola nás bylo. My bychme rádi tež v Lipskom zase bolo romadže dživali, tož nastupa také vúmene studentské. My sme netko mieli jenú exkurziu. Studenča z Drežan a z Lipska sú romadže so zetkali s praskými. To by za mojich studentov vulkotne.
0: To praje doktor Katia Brankačkec z Prahy. Rieče spytnica na tamnejším Svojanskom institúče a honorána docentka na Karlovy univerzite. By to vúriesk z intervjua, ktorúž je Monika Gerdesová z nej a ďalší absolventku Sorabistického instituta Lipsk viedva, štož sme včera nedželu musevali. Kompletne namakače to šo na našej internetnej strone, našej dámotnej app MDR Serbia a viesa tiež ako podcast v Audiotece ARD Sounds.

0: 6 menšinov do ďalších je. Nábožné slovo. Mačenca nebelčanka Judith Smolina.
1: Prosiny sú nimo, ličo sa pomalo s nami rožonuje a s tým tiež čas ličného dôla. Mejach začišť, zo bych už si lica vo sebe veľa z našeho svojmnoho a pšečesko krua do horu dojeli. Pučovač, v přírodze byč, se to ľubič dať. Što vy za čas takého pučovania činiče? Na šulským vuleče poda so riadona tiež na pučovanie. Většina dzieci so do vôbokie rozmowy poda, druzy nešto spievachu abo so přes žorty smiachu. Dvajo pak kročeštaj zromanie a so rúžu cmoleštaj. Šta dobimo hevak činič, tak čas najmenša zmysla po ne vúžijemo, vonaj reknoštaj. Wow, si myslach. To nesmí ešte na pučovanským dňu ze šulu doživiva. Hulcaj so samozrozumlivé vše stúčky rúžuca modleštaj. Dopom nich so na to, že som so ja pre nie kruč sama z pšečeku rúžuc modliva. Vidžu to ešte pred očomaj, kak smuj na svetlom zatkaniu modžine v Kölne na vujku vúku bežavoj a so pri tým modlivoj. Tež modostni, kýž putniku ja do krupky, aber so na mladý festivalu v Međugorje vopčila. Šuče je rúžuc vážny převod. Rúžuc pak nie nam jenož převod pri putnikovaniu a pučovaniu, ale vo sebe ve šinnom dňu. Pri staroščach, pri veselu a tiež v svobodnom času.
0: Praji nadoku a zamovitosti nebylčanskie vosady Judith Smolina.

0: Dobrý den, hojo Diana Šicová při mikrofoně. Lube přísluchárky a přísluchárie, vítám vás při serském programě. Aktuální magazín se sledujícími témami máme za vás. My gledáme lec v Dešně na Zaževic dvorje přigotované sú na nový letnik Zoriako na dorosčonych a kšie tam intenzívne sásku rec uknúš. Víče startujú tam ten nový letnik. V Serskom domě sú pětk svišili Hošebuske domovinárie dvorové svižin a Maria Elikovská-Winklerová jo s mikrofónom tam byla a jo se za nás obkorniva. Aktuálne povesti máme ve programie a termíny za ten týždeň. A vesemne naspomnieš cu teke našu muziku týždňa. Tu postčíme ten týždeň vesemne indigénnym ženským a žočam a my rozkladujeme teke co godla. Ale nepevé sú zase naše nejmodšie přísluchárie na reže. Rýdne až z čopodla. A hubší, že ještě kus muziky. Ištván Kobiela startuje s námi do týždňa.
1: Věc

0: Žižek Rádiu. Ahoj, váš Žižek Sebastian.
1: Ljube Žiži, kak jo se za vas ten drugi šulski tyžen žinca startoval? Ja som žinca zajča v jelgin dvojko v busu do mesta sejžova, na droze jo byl štau. Ja som se postarostčiva lec přepostčena živo přižom. A ukniki ze mnu v busu tesu teke byli píčku z Njemjanjone, dokoláž sú nesú vyžili lec dybkúne do šule přídu. Ktož co, kúšte žen jano krotku drogu do šule mieš a na Dolnosaskem gymnázium nie uknio, ten mežo do internáta přešignúš. To pak má teke svoje nyky. To svišeme žinca plan našej radioveje familie.
2: No, coga jo, ste sa zase váživej?
3: Ni, starna.
2: Glatzogera Pintag Pazos.
3: Jonas musste prädz do Internata, na drugu Schulu, do Mesta. A ja budu pön Samuschka. Nicht nebujo semnu grasch. Nicht nebujo me pomagasch. Nichten
2: se nebujo stobovasich. Suche das. Jonas pijo kuždu sobe tu domoj, ze Schule. A mimo toga máš lísku a máš nás všetkých druhých.
3: Čo tu jano tak roníš? Ale nicht nebužo.
2: Nen, ale přestaň. Co mi ľubíš u Jonasoju pomagať?
3: Ale ja mám Jonasa tak ľubu. Ten nejdi přecuž.
4: Nen pokaž raz tvoju listčinu. Beni dujka gajo.
5: Jo, co mi tu listčinu raz přejiš? Petam smin mudrejše. Šulske vědce. Der je. Kuli, blok, zešovki.
3: Njame žo ga Jonas dali, do našej šule chodžiš. Muse ga ven na ten gymnastik do mesta?
6: Anka to neja gymnastik. To je gymnázium. A tam mogu jo vjele vědce nauknuš a koho doma. A mimo toga, obtužim bytli v internáše, ale pětk přižem přecej domoj.
3: Ale.
6: Nic ale.
5: Anka, Jonas má pšauje. A nen, co mi dali getovaš.
2: Ale pšauje rozognovaš by dělali Jonasa.
6: Já by se vjaselil. A mojš přijašelo by mogel teko přepšasiš.
3: Ale nás teke šuknuch. My gaši teke šukne pomagamu.
2: Jo, a ne zabin spetn zec, šopve štrumpe, usoke treje.
4: Ale stare nán, Jonas přižo ga přiduce pětk zase domej.
5: Jo, nens my šukno na liculi, co Jonas zabiš nedejo.
3: My gasme šukno na liculi. Zešoki a také neco, drastva a to... A co hyšči?
5: Der je uknuš, pilne muse wenn bisch. A tvoje spisze, Jonas, žaš poret. A vejšpje teke.
4: Jo, a pismušne muse spisch.
2: A to nejvážnejše, jo? Až namakaješ dobrych přijašelů.
3: A rednu přijašelku. A neco hyšči. Žoučam nesmiješ zavesiš jenuš. A ucapniku nesmiješ goriš.
1: Živenje v šulskim internáše má svoje upominanja. Veto, žicim vam, ljube Žiži, dobry start do tyženja.

Žolina Kochojc jo hospívala. Po politickém převrošenju jo v Rožebuzu nastalo nové srežišťo serskego živenja, Gartenserski dom na August Bibelovej droze.

0: Kipič Šurmanjo bil pedla.
1: A mi smo ona se skitom opetali te nove blida nastajiš.
2: A vi, knjez, Ela, vi maš to crjene vino?
3: Jo, no ja treba moce.
2: A knjeni Šurmanova, ako všetci i pilna, tam su gjarnce, tu su te prozne, abo pone?
4: Myslím se, až te gjarnce su še pone, ale te flaški su nimale prozne.
2: Knjeni Zabina Zigova, všetce darka, domovinske je kupki hoch.
5: My sme vjele nakupovali, a my máme dosť za kuštigo.
2: A knjeni Kalcova, co ste rovno upak
6: Ja som čekajen skotovala
2: sliukove. Ešte přines nieco dobrego?
6: Tortu.
0: Taký dverový sviežeň je dobrá myslická, mieni Horst Adam.
7: To je tak, až za večer máme už staršiu generáciu výkupce. A toho sme gronili, že my to odpúňa gotováš časom, tak až staršie ľudí majú dosť časa.
0: Předsedárka Hešepuskeje domovinskeje kupky Sabina Zigova Joších uvítala.
8: Po jo, ten tykajncový bazár přigotovaný a ja žucem nám všetkým veľa, veľa viasela a viegin redne odpodňa.
0: Jaden cvonk domovinské kupky jodre Úžicanár, ale veňom ju kradu dujku drogu na zmakanie.
9: Mein Name ist Ulf Kamzelak. Seit 25 Jahren lebe ich in Italien, also ganz genau in Südtirol. Bin Mitglied der Domowiner und zwar deshalb, weil ich mich dem Sorbischen sehr verbunden fühle. In Südtirol, dort wo ich lebe, fühle ich mich als Botschafter des Wendischen, halte viele Vorträge,

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: V krotku je bil srpski svižin. Srpske spive su se rošeli Dobrunicu v jego regiona, a v srežnej Užice mu se pendlarje miš dobre nerve. V tých a dalšných témach nento vici ojo Gregor Klim dobrožin. Zora je bil srpski mark a svižin v krotku. Až na 800 lúži je ogde dalo svižinišču okovo javišča petkovým nebjom, to je nam gronio organizator Michael Apel, negašne jadna tamnego sprivinigo kina. Večina je přišva z krotkojskego kreza, petmotom kromaže vesreš su přepšasili krotkojski cerkvine okres, domovina a miesto Krotk na vielebocný program s muziku, riu, trastvinným šešigom a serskiu mudu. Viacej je ustupil serský ľudový ensembl. Svomátom sú mogli nové cílové kupky za to serské dobež, kroni Michal Apel. Vesibne sa s cerkvinným okresom sú nastali nové zvisky a kokšie utvariš. Dolnoserske a slipenske spive sú zazneli kajens cíženia ve Brunicovom regióne. Spivarky ženské cego kora Jarobinka a dalšne kvose sú dali zjavný koncert na dvorništu v Krotku a na šustarod dvorje v Trebinie. Uše toho sú nepšizjavione spivali ve slipenskej gali, v naturie blízko starého Mivoraza a cora teke při muzeu za textilné umiestvo ve Baršču k přachvataniu tamných gestčí. Cíl akcie je bol serske spive rošiš rono domestno, ako sú šerpjali přes Brunicu, kroni viednica kora Valboga Vaudžic. Při projekte Lausica Špúrensuche sú sobetu zgönili gosti ze a zvenka Užice šak ved Serbo a struktúrnego regiona. Peša 6-6 lúži, viele z Barlinja, jo sa obželivo, veni sa ogledali v Užiskej bienále ve Hošebusu a svišali ved úsledku udobývania Brunice. Při Hošebuskom predsrečnom jazorie jo ich dalej informirovala Milena Štokova ved Serskej závožbe. Tašná stácia jo bylo slovenské krožišťo ve Brkovach, Žošioš po Božanský cun, viaco još po napredkstajenie Hamlet v ramiku Búžilského festivala v mestče, organizatóre projekta UNESCO Peš, kšie znova dalšnú akciu pebitovaš. Niebelčanská iniciatíva za novú šulu dostanio spichovanské tuaristvo. Za 11. septembra přepšesujú na založenské zmakanie. Za dvie lieše dej zakvátna šula startovaš. Prietne přizjavenia južo sú, informirujú iniciatíva, Niebelčanská šula by bola prietna licha serská šula ve Užice. S tým by ta viac pa už aj 36 letach zase dostala svojskú šulu. Krobla struga ve slipenských stronach audio ved konca septembra cistčona na brjogach búža firma Garten Eden šikno sec rostline vetetinia krobla vedparaš a dalšne napšave zahopíš, chtož objarja vetu da šikno zrumujo, což za to betriba. Na tých vlackách žož viele domov stojpši struze abo zagrody sú búža ta firma teke šikne zbytne rostline vetransportirovaš. To cistčenie je žiel plána firme LEB, to je žod na firma Gornisko-Skije firme Leak. Ten plan obšimio napšave s kterým škšie vesvabíš ustatkovanie penížanie gruntovie vede veslipem. Pendlarie ve srejšnej Užice musí mieš šťapnosť. Ešti až dosriode upadujú šigi togo RB 5 a 6 časet miazu Krotkom a BVU vedu. Také miazu Hošebuským gvónom dvorniščom a skorielcu upadnú jednotlivé šigi, zavinujú to tvarské živa. Zase žili sú za to busy, informirujšo sa zauca sa dla vedista. Kledašo až bužo šiško kelasa sobuzeš, ale také bulece stole a žišice veziky. Dešťo v band, ak jo rono přišel ved Petvia Cora, jo zase raz se v Užice obijal, za to bužo se ved podňa zase pokazaš u a tam svinco. Termometer stupa ešte na 5 a 26 gradu. Píče zajča šiekno jednotlivé dešťo ve mroka ve přes kraj. Gledeme lec potom neco druhé přižel, vad si bužo vyče čochu zimnej, či a 26 gradu pežilo mocne vieč a viele mrokovo sriodu ugleda podobne.

0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Sadgula. Dobro večer, Mojina.
1: Sadgula.
2: Marta, pojď spěšně na šůz, vám se nedom započne.
3: Nečím to já taky stres, přijíš to na raz dele.
2: Já tla spytám se, již je trošku odpínač. To pak tak právě nefunguje.
3: Žám problém, Franco. To a ještě věle věc dženca večer naukněme.
1: Sadgula.
4: Můj start do týdženia.

0: Zadkula.
1: Naštada heva.
2: Dobro večer, modosni před rádiemi. Vútrobne vítajte na dženznišu vysovanie Rádia Zadkule se Francom a ze mnú Mortu.
3: Dženzasovo probléme rozmujame, kotrež potrichí skoro kujžo šuloria abo šulaku, kajž tež kujžo tamného ve všednym dňu.
2: Mienujce stres.
3: Kujže to znaje, dženca jeden test hadžo jucišeho nareč písač, abo za radunické džio uknuč, abo samo za vážne prúvanie v studiu.
2: Bezo pak so stres ve všednym živeniu tež na tamných polach hišejevi.
3: Tola kak môžeme tutun stres vobenč, abo redukovač a kak vun popravom nastanie? S tými prašenými zabirame so v našim džencišim vúsvaniu.
2: Tola najprede chceme raz vedeť, čo je nám Klaudius za prinu hodinu s pšiotou.
4: Dobro večer, to je švotmě, so nebyste v dženca večer do stresa padneli, mám za vás pravú učbu z pšiotovanu. Shakira má spiel Daj Daj za vás. Skupina Nova Doba tež na vás čaká Budyský Bounce, je jich spiel. Hej, v prvnej hodine očakuje vás tež spiel Moving to the Sun od francouzského DJa Hugel.

0: So, bychmy se šice najprej de junu přelat vodžile v psychologickim smere tvorili, s moj Marta a ja so raz vo studiju informovali.
1: Najprej do raz k vônym informáciám. To říká, kak do studi traje, abo kotru NC-vy trebače, abo kak náročné studie.
0: Dopak vám Franziska Simankova najlepje sama odmují.
2: Hi, also po mojem Minnenu tun Studi Psychologie, nicke dort zwar neo, tak jara tschechki, also nicke neo psychurum neo, das ist Medizino, alle tun wissoki NC, schienge Pschester, sozian, zille jedno ronesmo, ne wille luci Psychologie studuat, no, das mir zboja mir, schorune tak nutz schienge, ha, tut doin schaffnet und Studi.
1: Sauer sich pak ras dokwanischo k Studi nemu wotbe.
0: Studietreihe za Bachelor 6 semestru, to rika v najlepšim padže cílit. Jeli pak chcete so ište do vjesteho smera specifiruač, môžete tež dále master studii zakončiť.
1: Tužun treje vokuo 4 semestru, to rika v najlepšim padže 2 leče.
0: Dola jeli chcete studii z cova započeť, trebače najprv raz dobre tak mienované NC, numerus clausus.
1: Tutun debi vokuo 1,0 do 1,7 byč, dola na nikotrich univerzitach so hische do studia přidatne teste vod mehr.
0: Do rika so je započat, ktorika přizujene najčeše, also potom reane zajímavé studii na vás čaká.

0: Jeli nam na Instagramie štiv ječe, šte s nano tež naše naprašovanje videli.
1: Sme sa vás mienice prašali, kotre situácie abo vobvuky vás najbolje stresuje.
0: Tuž chceme raz vôhodnočiť, kak sa modina rozsudí a kotre vobvuk je najbolje ze stresom pielnené.
1: Franco, ty máš vúsledky pred sobou, tuž přerač na minu, kak je modina vodvosová.
0: Haj, při našim vodvosovaniu je so nekak 120 vosobov vobdžilivo, většina, nekak 80% je so za šulu rozsudživo, tuto vás najskôršo najbolje stresuje, potom ste vaše vodmova sociálne kontakte s 9% a potom tiež hobie s 7%. Nimo toho sme tiež ešte so prašaceho stickera na Instagrame mili, tam ste nimo šule tiež ešte vukupovanie menovali, abo tež nevestošu přichodže je so dvojce mienovala. Tuž, hej, kytro zajímav po takým, što vás takhle stresuje.
1: Hej, to vypada za tom, že je možina v ich problémoch kytro podobná a netko svišiče najprv raz tam pod cichu od Michała Cyža.

0: vorne.
1: Dai tvojo sanca zaschon.
2: Na pšetco viace potjach je tučasnje husto technobunko podla.
3: Za tyž ľudí, kotrž ľubuja cíle druhý učbný stíl, pak dáva hižo vokovo cícilit vnúknice, tak mienované núkstok. Tutom by zaso zajšvý konstitutená vodmiu.
4: Když přijde se pravočic do núknice, vidíš reálne dlhé vuky. Nedom před prvným dvorom vieský napravo, byše zajšvý konstitutená na vúce šorpovne stanu, od vopetóriu a jevišča z vútry heavy metal hudbu natvorené. Mimo hudby poskyčachu so tiež aktivity kaž kopancové turnier alebo kicker. Samo drasty môžachu si ľudžo tam kúpiť, a to second band shirty, ký sú hižo raz niekomu slúšili a netko nového heavy metal ľubovaria pýtaja. Hošte môžachu si tiež čaj napariť a so do stana posedniť. Ľudži byše celkonie vokovo 230, kýž pšinžichu z blízka a daleka. Jeden z organizátorov, Willi Hadank.
5: Jente mezva čaše znaja, ha moma jeno přečela tun činže kujžde leto ze Spulske k nám.
4: Šest skupinu, kotre su tam vstupili, bichu regionálne, kajš napšikvad ze Kamenca abo Lipska. Atmosféra biche jara vodmenjava, pod vodrije hudžbe, na biesadu ze biolangošom abo burgerom. Za vopetovaru perfektna runuaha. Tež za Viljak.
5: Ja som cel spokojem s tým, musmo se jene profesionálne jevišče hojovali, to so skuku natvarivo, te ľudži so vesela, zomo tu núkstok dále činimo, jen vidíš, že sam s ním mezvoča, to so vesela
4: a
5: moté.
4: A če hodla núkstok viace tak nerika, ale netko núkstok is dead, za to mi ešte tež příčinu.
5: Tak ešte núkstok hevakšie zbo, je to nám celé jednore pšovulke bo, a te dživoky smo mili, temo nesmo mili kompenzovať, to hodla smo pon celé jednore prajli núkstok is dead.
4: Torika za klietu, snano tež raz nimo poladač a snač so za hinaši hudbný stíl zahorič.
2: A netko slyšíte skupinu, kýž je tež již před letami na Nuxo Krava, Awful Noise ze Zrudna Kermuša.

0: Zadkula. Šropjec.
1: Tutom koncidžene, od meja so sobotu zaso vjesne svedžen v Vomsku, od 12. Vítaja tam na volejbulové turnio, k vobjedu poskyča tam langoš. Popotnju smeče se tam potom svodnikovi a tykans popšeč, večove 8 ich sčeuje potom party s DJom Systemfeder. Za volejbulové turnio môžeče so na Instagramovej stronie Vomskovské Mojiny Pšizevič. Štúž pak ma račološ na serbskú hučbu, môže se sobotu 5. septembra do Budešina doječ. Tam vstupí skupina Janka Hanka v Kamennym domie, sobotu na dňu svedča tam 50. jubilej a v 21.30 zapískaja tam Janka Hanka. Zastup je damotny a očilne deremeče so tam vizo staraja. Viac informáciu namakače na internetnej strone Kamenného domu v Budešine. Nedelu 6. septembra převedže so netko hižo cečí raz Vúžišský lesný maraton. Při lesach v Kulove, Rakecach a Ralbicach môžeče so v Bejanu vúbežovať. Lica maja samo Norsku, štúž má doma gravel bike stejo, nech so přizeví, za to maja netko tež čaru. Vúbežovanie vodmie so v 5 klasách, 300 metrov, 5 kilometrov, 10 kilometrov, 21 kilometrov a cv maraton. Potekím za kujžo nešto podľa, vo či nedremeče sa tam vizo postaraja. Přizevenia a viac informáciu namakače na Instagramovej strone Vúžišského lesného maratona. Germuška za sobou, 25. septembra, proša 12. serbského gymnázia na Rie. Jene za vás, mauký reminder, viac informáciu sa v příchodných týdenách ište vozevia, domače v protice hižo raz nešto zaplanované.
0: Zadkula.

0: W kulturnej zarodzie miachu konc tydzenia wulki sezono w finale. Je to był z dobą posledni konc tydzenia, na kotrym szwoturi kulturna zaroda swoje rota.
1: Piatk postara so DJW duo BAM vo prav partiju atmosféru. Sobotu potom zaklinča hrozunky serbskej kapały Janka Hanka, kotraž přiwabi tožto modoch gajšte staršich ľudí do tak menovaného Sundownera.
0: Atmosféra tam večer běše opravdu vulkotná, kajž řekne to člen skupiny Janka Hanka Jan Brezan Hiduška.
2: Jara, Rene. Musím jasno, že to nekde po cí letách skončil klopavo, no. Rene můj, jo, čeká Maxi, jsi dneska nozva mal, a druhý pospět tam týdní, že nešto bylo, že nešto korabu, abo, a musím ještě, že to klopavo, a to bylo echt total rana kulisa s tými svicami, jo, já rune ládám na most, Mira, tam jo, šopone ľudí, a to je total cool, a musím jara veslo, že to tak Rene bylo.
0: Hej, Rene bude potom zavěšet tež příchodný týden, kde zapiska skupina Janka Hanka sobotu v kamětném domě v Budešině. To je jmenující jich příchodný ústup.
1: Kulisa bude zavěšet tež vůjkotná. Všako svědča tam pečacíc tu ročnicu kamětného doma. A to najlepše zástup je darmotný.
0: Na čeroši nedželi potom letca na posledním dňu v kulturnej zarodže zapiska od večera pieči znaty saxofonist Hugh von Dölchen. Kulete konstudinia potekiem v kulturnej zarodže. A fecich večer z Janka Anka, kaž joli ište raz vyšiče.

0: Me runje vos vi genio dies efrečili, kotrš jeso zajšu kunste genia vod mio.
1: Hej Nikoci, stu svečili a Nikoci stu na tamne misne športovne aktivni byli. Nic verno, Franco?
0: Hej.
1: Športov je so mjenujce v Ružinče. Tam mjahu minjene kunste genia mjenujce v jesne sveče.
0: To vůžichu modostní nedom raz šanzu a vůduachu volejbulové turnier za modostných.
1: Hej Franco, a to jsem se nedom raz napuč podala a s modostnými poričala, jako prvně jsem se raz s Jan Šnáblom rozmluvila.
0: Vůň je měnující sobou stav kluba a je nám še radil, jak s volejbulové turnier plánovali a jak je se odměl a štuje se na koncu přesadit šmou.
2: Musíme na nejlepších je vesně zvěřenčinč a s tom jsme po něm turnier sobou zaplánovali. A na tym turnieru są so jednacz musa przyzwyczaili, te smo mora dwa sztaflu rozdzielili, a na końcu serbska rakieta dobuła. A bo twitcha żółci są po die partypiloten nam szieli, a nimo to smo też mieli jeden technobunker, gdzie są po nasze westlandzkie zmożine uszburali, niektóre ludzie są szieli ze swych wesku.
1: To je teda přece dobrá možnost za modostných so vůšportovač, a keď jsme v první hodině navuknuli, tak stres otvarit.
0: Teda tež vážně je při tým měněně športovců a v opetovariu.
1: Až tu může to lepě posudovač hač dobečer serbská raketa, když namakáme skoro přece na takých volejbulových turnírach.
0: Tu ještě nám Simon Vočer raz svůj vid na tuto turnír přeradil.
3: Volejbul turnír v Rožinče byl ganče cool. Tam jsou vy lidi byli, kdo jsme ty znali. Viele Teams, gestern habe ich gerade mal gespunte. Hier musste ich auch gut nachschauen, die Mini. Gestern habe ich gerade Rosenchanske, Reibichanske. Alle hier, das ist cool.
1: Dort lasse ich ein Wuspisch im Turnier um Klinci.

0: Zadkula.
1: Naštere heva.
2: Hej. Tak spěšně jste 2 hodiny teď zase mimo. Máte času minie a my se netko zminieme.
3: Čakaj, Franco. Prijedu hač, zo zakonči moje naše dženciše vysovanie, chce moje našim přísvuchariam naše dženciše vysovanie skrutka zimač.
2: V prvnej hodine vyrčeše se podľa nás všetko dokoľa okolo stresa.
3: Vo stresu poročach moje z Francisku Simankovi, kýž je studovaná psychologoka.
2: Poľadach moje tiež na športu zariadovania konca týdženia, kajž tiež na partie konca týdženia.
3: Tak byš môj miestrujem v Konjencach, kde je svičachu DSF party a na Nukstoku, kýž je so lica v trošku menšej forme odmýval.
2: Poričach môj tiež z radvočanom Matom Vaurikom, kýž je so lica prvný raz na triatlonovém vúbidžovaniu Knapmen v obdžiliu.
3: Tež v kultúrnej záhodže poch bych môj, kde je sú konc týdženia z zongové finále ze skupinu Janka Hanka Mili.
2: Kytrovile temu a máte jači praju. Po takým stresu chcú ja netko celé jednore do mojho voža.
3: Oh, hi, Franco, ja tež.
2: Tuž rožnujeme sa s vami a přejeme vám rane večer, dobrú noc, jutri rane deň a potom úspešný týden. Ja praju netko konc tým stresom.
3: Bože mi.
0: Zadkula.
1: Moja žuma.